0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.